0: Na stanici D-dur Českého rozhlasu dozněly Brokesovy pašije, oratorium pro sóla, sbor, orchestr a basso continuo od Georga Friedricha Händla. V příběhu Ježíše, který trpěl a zemřel za hříchy světa, zpívali baritonista Konstantin Krimmel, sopranistka Sandrine Pio, tenorista Stuart Jackson a další solisté. Vokálně instrumentální soubor Arcangelo řídil Jonathan Cohen.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, od barokního oratoria se nyní přeorientujeme ke komorní hudbě 19. století. Z roku 1880 pochází sonáta F-dur pro housle a klavír opus 57 Antonína Dvořáka.

Tak ji napsal ve stejné době jako svůj slavný houslový koncert A-moll a jde o jeho jediné dochované dílo s názvem Sonáta. Její první věta zabírá téměř polovinu celkové stopáže skladby. Doplňují ji druhá lyrická část a třetí věta ve folklorně tanečním duchu. Houslovou sonátu F-dur Antonína Dvořáka zahrají Bohuslav Matoušek na housle a Petr Adamec na klavír.

Dozněla sonáta F-dur pro housle a klavír opus 57 Antonína Dvořáka. Hráli houslista Bohuslav Matoušek a klavírista Petr Adamec. To byla také závěrečná skladba hudebního programu, kterým vás provázel a od mikrofonu se loučí Robert Škarda.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Hudebníci mají pověst krajně nepraktických lidí. Řekl bych dokonce, že si v této image libují. Můj otec například několikrát na veřejnosti prohlásil, že nejdůmyslnější zařízení, jehož princip je schopen pochopit, je skoba. Je to paradoxní, protože svět hudby je zároveň světem techniky. S tím pojmem se setkáváme na každém kroku a hudebníci toho slova velmi často používají. V dnešním a také ještě v příštím Dakápu bychom se mohli zamyslet, co tedy technika znamená pro hudební umění. A rovnou si můžeme pustit jednu ukázku. S tímto druhem techniky mají své bohaté zkušenosti zejména výkonní umělci. Odpoledne usedají do svého auta s důvěrou, nebo spíš s nadějí, že je do večera doveze do 200 kilometrů vzdáleného městečka, kde mají ten den koncertovat. Mezi hudebníky kolují stovky historek o tom, co se jim po cestě stalo. Jednomu muzikantovi prasklo jakési těsnění, náhradní neměl k dispozici, tak je úspěšně nahradil dudlíkem. Zážitek jiného druhu měl jeden soubor zaměřený na starou hudbu. Sice dojel na místo včas, ale po cestě se jim ztratilo čembalo, které vezli na střeše. Pěkný příběh se též vypráví o jednom skladateli, který si koupil Saaba. Hned při první jízdě měl ošklivou havárii, při níž auto úplně rozbil. Ale jemu samotnému se jako zázrakem nic nestalo. Auto bylo tak bezpečně konstruováno, že mu v podstatě zachránilo život. Autor tedy napsal oslavnou kompozici na téma S.A.A.B. a poslal ji firmě jako projev vděku, ale také s nadějí, že mu pošlou nového Saaba. Za měsíc přišel balíček s poděkováním a oznámením, že firma Saab se rozhodla za oslavnou skladbu skladateli věnovat hodinky. Je to samozřejmě legrace, ale představte si situaci třeba takového klavíristy, na kterého čekají stovky posluchačů v koncertní síni a on přitom stojí u nepojízdného vozu 100 kilometrů daleko. A podaří-li se mu přesto včas dorazit, musí se skoncentrovat a podat na nevyzkoušeném klavíru perfektní výkon. Aby tohle dokázal, musí se spolehnout na svou dokonalou pianistickou techniku. A jsme zase u toho pojmu. Hráčská technika je to první, co musí interpret získat. Teprve na ní je možno stavět umění. Pustím vám teď výkon jednoho z největších klavíristů všech dob, Glenna Goulda. Jeho fenomenální pianistická technika mu dovoluje hrát takové věci, u nichž ani nedokážeme pochopit, jak je mohou zvládnout pouhé dvě ruce. Glenna Goulda si poslechneme v ukázce z jeho vlastní transkripce předehry k Wagnerovým mistrům pěvcům norimberským.

K takovéto fenomenální technice se člověk musí nějak dopracovat. Slouží k tomu různá technická cvičení, stupnice a také etídy. Nevím, jaké etídy hrával Glenn Gould, ale v našich krajích všichni klavíristé odrostli na etídách Karla Černého. Každý kousek je zaměřen na nějaký speciální klavíristický problém a je právě tak obtížný, aby ho pianista zvládl dříve, než ho cvičení přestane bavit. Hráče, který poctivě prošel všemi pasážovými cvičeními Karla Černého, už v klavírní literatuře nemůže po technické stránce nic překvapit.

Velkou záhadou jsou pro mne cvičení na zdokonalování pěvecké techniky. Jestliže klavírní pedagogové dávají svým žákům vcelku pochopitelné povely typu uvolni si ruku nebo zvedni zápěstí, pak hlasoví pedagogové mají docela jiná přání. Na mne můj profesor například naléhal: musíš si představit, že máš chobot. Představil jsem si to a rozesmál jsem se tak, že už jsem ze sebe nevydal hlásku. Navzdory tomu, že si hlasoví pedagogové dosud nenašli exaktní slovník, mají zřejmě své úspěchy. Nevím, jakou školou prošla paní Robert Peters z New Yorkské metropolitní opery, ale když ji tak poslouchám v jedné árii z Rossiniho opery Lazebník sevilský, říkám si, že to musela být škola jak hřemen.

Do světa hudby mimořádně silně zasáhla technika nahrávací. Jestliže se při koncertě nějaký ten nedostatek ztratí v akustice sálu nebo dokonce přispěje k bezprostřednosti atmosféry, studiová nahrávka musí být skutečně dokonalá. Mikrofon zachytí každou chybičku a ještě ji zdůrazní. Největší vzestup novodobého interpretačního umění je spojen právě s nástupem gramofonové desky. A zatímco o tom, jak hrál Paganini nebo Liszt, jdou pouze legendy, kterým můžeme a nemusíme věřit, o tom, jak zpívala Emma Destinová, se můžeme díky Edisonovu vynálezu přesvědčit na vlastní uši. Božská Emma by zářila i na dnešním operním jevišti, zatímco kutálka, která jí doprovází, by byla vyhozena i od přehrávek v LŠU.

Spojí-li se dokonalá hráčská nebo pěvecká technika s dokonalým hudebním cítěním, mluvíme už o virtuozitě. Slyšeli jsme dnes několik virtuózních výkonů ze světa umění. Rád bych vám však nabídl ještě jednu ukázku, tentokrát z oblasti jazzu. Jazz o uměleckou hodnotu obvykle neusiluje, ale přesto i zde narazíme nejen na technicky dokonalé, ale i na skutečně virtuózní výkony. Nejdůležitější osobou v každé jazzové kapele je bubeník a dostane-li takový gigant jako Billy Cobham dokonce solo, je o zážitek postaráno. Autentičtí svědkové jeho vystoupení navíc připomínají, že Cobham je na pódiu obklopen několika desítkami bubnů a činelů, dvěma velkými bubny a jeho výkon snímá 19 mikrofonů. Solo, které si poslechneme, vyšlo na desce pod názvem The Storm, bouře.

je činnost duševní. Ve skutečnosti v tom žádný rozpor není. Skladebné techniky ponechávají autorovi vždy dostatečný prostor, aby uplatnil svou invenci. A platí to i pro tak přísný systém, jakým je dodekafonie. Tato technika skladateli nařizuje, aby rovnoměrně využíval všech 12 tónů chromatické stupnice a dokonce, aby tóny zněly v určitém pořadí. Pracuje se tu s nimi spíše jako s čísly, než jako s hudebními elementy. A přesto se v tomto systému podařilo napsat několik skladeb, které nás oslovují nejen svým pevným řádem, ale i svým emotivním výrazem. Pustím vám jednu orchestrální část z opery Arnolda Schönberga Mojžíš a Áron. A myslím, že navzdory přísné dodekafonii vám tato hudba nebude připadat technicky chladná a stroze racionální.

Vzpomínáte si, milí posluchači, na první ukázku tohoto pořadu? Ano, vraťme se na závěr zase k dopravním prostředkům, byť méně pohodlným, ale o to spolehlivějším. Na koncerty se stále ještě jezdí především vlakem. I to má však své obtíže. Existoval jeden komorní soubor, jehož členové spolu hráli tak dlouho a tak často, že už vůbec nesnášeli pohled jeden na druhého. Proto když jeli vlakem na koncert, kupovali si každý místenku do jiného vagónu, aby se náhodou po cestě nepotkali. Ku podivu na jejich souhře to prý nebylo poznat. Vlak je ovšem překvapivě často zdrojem hudební inspirace pro skladatele. Onegrův Pacific 231, líčící jízdu parní lokomotivy, jsme celý slyšeli v Dakápu o programní hudbě. V country písničkách se nespívá o ničem jiném než o vlacích. Minimalista Steve Reich má o vlacích celé oratorium a skladba, kterou se dnes rozloučíme, je založena na tečkovaném rytmu prý odposlouchaném z jízdy vlaku po kolejích a její autor vlaky doslova miloval.

Když dovolíte, u tématu technika se pozdržíme i v příštím Dakápu. Zamyslíme se hlavně nad tím, jak do světa hudby zasáhla elektronika. Do té doby nashledanou.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: A teď dotek Bachova génia. Hodiny a dny doslova bychom mohli naslouchat hudbě kantát, které Johann Sebastian Bach napsal jen ve svém lipském období. K jeho úkolům kantora zde patřilo kromě komponování i provádění hudby při různých událostech města a organizování hudebního provozu ve čtyřech hlavních městských kostelech i povinnost související s postem kantora ve škole svatého Tomáše. Od roku 1723, kdy byl Bach jmenován kantorem v Lipsku, zde vzniklo obrovské množství duchovních i světských kantát a motet pro všechny příležitosti a církevní svátky. Mimo jiné 5 kompletních cyklů kantát pro celý církevní rok. My nahlédneme do kantáty Wir danken dir Gott, děkujeme ti Bože, děkujeme ti, Bachův katalog BVV 29. Symfonii z kantáty zahraje italský ansámbl Academia Byzantina, který vede čembalista Ottavio D'Antone.

Václavu Janu Tomáškovi se v Praze na počátku 19. století přezdívalo hudební papež Prahy. Byl to pedagog, klavírista, skladatel, ale především osobnost, u níž si v Praze té doby podávali dveře nejvýznamnější hudební postavy té doby, které do Prahy zavítaly. Tomáškův názor rezonoval pražským tiskem a na Tomáškových salonech zněly především Tomáškovy skladby. Například takový Král duchů, Erl König, píseň na Goethův text, je skutku pozoruhodné dílo. Poslechněte si, jak je zpívá Renata Pokupič, již doprovází klavírista Roger Vignolet.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Antonín Reicha, finále z oktetu S-dur pro dechové a smyčcové nástroje opus 96. Hraje soubor Consortium Classicum.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Tenorista Miroslav Kopp teď bude na chvíli ovčákem Jirkou, který v prvním dějství opery Antonína Dvořáka Čert a Káča opouští vesnickou zábavu, ještě předtím, než se na ní objeví Káča i Čert Marbuel. Jirka i v neděli musí u správce pracovat, a tak, ač nerad, loučí se, muzikanti ho vyprovázejí a na cestu mu hrají jeho nejoblíbenější písničku Já ubohej ovčáček, ztratil jsem 3 ovce. S Miroslavem Kopem zpívá Kýnův smíšený sbor, diriguje Zdeněk Košler.

Německý barokní mistr Georg Philipp Telemann byl ve své době mnohem slavnější než jeho současník Johann Sebastian Bach. Dnes se to zdá téměř neuvěřitelné, ale je to tak. A zase Bach jakoby dnes zcela zastěňoval Telemana, což je ale škoda. V Telemanově hudbě je skryto nekonečné množství půvabů. Poslechněme si teď jako důkaz třeba finální větu Telemanova violového koncertu G-dur. Hrají Florian Deutter a muzika Antiqua Köln. Provedení řídí Reinhard Gebl.

0: arpeggio je akord zahraný tak, že jeho tóny nezazní současně, ale postupně, od nejhlubšího k nejvyššímu nebo naopak. Český výraz pro arpeggio je rozložený akord. Je to prostředek, který nejlépe sluší harfě, třeba na začátku Mé vlasti, anebo klavíru.
1: Hvězdná portugalská klavíristka Maria João Pires patří k nejuznávanějším interpretkám mozartovského klavírního repertoáru, za nějž byla také několikrát oceněna. Ale skvěle hraje i romantické mistry. Takto například známou arabesku C-dur Roberta Schumana.

D-dur, vaše tónina. Ludwig van Beethoven, třetí věta, molto allegro, rondo, z koncertu pro klavír a orchestr číslo 2, B-dur, opus 19. Hraje Steven Lubin, Akademie staré hudby je řízena Christopherem Hogwoodem.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Henry Purcell, sonáta číslo 11, F-moll, hraje The Purcell Quartet.

Génius, který podobně jako Mozart už v dětství cestoval po Evropě, byl oslavován jako skladatel a považován za jednoho z nejlepších evropských klavíristů své doby. Johann Nepomuk Huml. 2 roky byl Mozartovým žákem a po Mozartově smrti sám učil Mozartova syna France Xavera. No a my si teď dopřejeme jiné humlovsko-mozartovské spojení, totiž Humlovu fantazii pro klavír C dur, napsanou na motiv árie Figara z prvního dějství Mozartovy opery Figarova svatba. Hraje japonská pianistka Madoka Inui.

V mládí vlámský hudebník 16. století Orlando di Lasso procestoval celou Itálii, aby se kolem roku 1556 usadil v Baborsku a díky rychlému šíření svých děl po celé Evropě se stal jedním z nejoslavovanějších skladatelů té doby. Psal madrigaly, šansony i díla duchovní, ale také třeba pijácké popěvky a písně komické. A jedna z nich je před námi, přičemž lze říci, že pro svůj půvab i přístupnost chybí v repertoáru málo kterého, byť amatérského pěveckého sboru. Matona mia cara, má milá paní. Text má být písní jakéhosi německého vojáka, který téměř neumí italsky. Text je dost obtížný na překlad a skrývá řadu jazykových hříček i lehtivých dvojsmyslů vojáka dvořícího se neobratně dámě svého srdce. Tady je z pera Orlanda di Lasso, ta populární kancona, již zpívají pánové z The Hilliard Ensemble.

Regina Angelorum ze Zelenkových loretánských litanií je extrovertní tenorovou árií v podání Christofa Pregardiena. Řídí Frieder Bernius.

Wolfgang Amadeus Mozart, první věta ze symfonie číslo 28 C-dur, Kechlův seznam 200. The English Concert řídí Trevor Pinnock.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Dmitrij Šostakovič, valčík z hudby k filmu Sofia Petrovskaja, opus 132 Šostakovičův. Royal Concertgebouw Orchestra řídí Ricardo Chailly.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Claudio Monteverdi byl završitel hudební renesance a iniciátor slohu barokního. Jeho žalm Cantate Domino zpívá sbor Westminsterské katedrály.

Petr Ilič Čajkovský, květinový valčík z baletu Louskáček. Vídeňské filharmoniky řídí James Levine.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Francouzský barokní mistr François Couperin proslul nejprve jako fenomenální varhaník. Záhy svým věhlasem předstihl svého strýce, renomovaného skladatele Louise Couperina. I proto se dodnes mladšímu Françoisovi přezdívá Le Grand, ten velký. Jestli dnes Françoise Couperina spojujeme s nějakým nástrojem, je to čembalo, které jednak bravurně ovládal, jednak pro ně napsal mnoho děl a ta uchvacují stále nové a nové generace interpretů i posluchačů. Toto je například líbezné Rondo B-dur v nahrávce Nicolase McGigna.

Josef Haydn, árie z opery Orlando Palladino. Zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

Scherzo je skladba v rychlém třídobém metru a nejčastěji tvoří druhou nebo třetí větu symfonie, v níž, počínaje Beethovenovými symfoniemi, nahradilo pomalejší menuet. Scherzo mívá žertovný charakter a jeho prostřední pomalejší část se nazývá trio. Scherzo ze symfonie číslo 3 Es-dur Eroica Ludwiga van Beethovena. Hraje na dobové nástroje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

Karl Černý. To je jméno, které většina mladých pianistů asi nemá příliš v lásce, protože to znamená hodiny a hodiny prstových cvičení nebo etid. Tento žák Beethovena a učitel Lista, proslulý interpret Beethovenových děl, který se ovšem dráhy klavírního virtuóza vzdal a věnoval se pedagogice a kompozici, napsal stovky skladeb všech druhů. Ovšem výjima zmíněných cvičení se hrají jen málo. Škoda. Takové rondoletto concertant pro flétnu a klavír D-dur by mohlo koncertní programy zdobit velmi pěkně. Hrají dva japonští interpreti, flétnista Kazunori Seo a klavírista Makoto Ueno.

Katalog děl barokního velikána z Itálie Antonia Vivaldiho čítá přes 800 položek. Nejobsáhlejší část tvoří koncerty a je to pochopitelné. Vivaldiho angažmá v benátském sirotčinci ospedále della Pietà, němž byly mimořádně hudebně nadané dívky, si přímo říkalo o díla, která by dívky mohly provozovat. A skutečně se tak dělo. Ať už společně studovali duchovní díla, opery nebo jednotlivé instrumentalistky sólové koncerty. Hráli prakticky na všechny nástroje, smyčcové i dechové. A tak je docela možné, že i slavný Vivaldiho trubkový dvojkoncert měli poprvé v historii v ruce tyto dívky. Nám ale jásavou první větu z koncertu C-dur s fanfárovým leskem zahrají pánové, dva výteční britští trumpetisté Crispian Steele Perkins a Michael Meeks. City of London Symphonia řídí Nicholas Kremer.

Vynikajícím melodikem byl Franz Schubert. V jehož tvorbě se hudební vývoj posunul od klasicismu k romantismu a jehož dílo, byť bylo skončeno skladatelovou smrtí v pouhých 31 letech, patří dodnes k nejuváděnějším. Milují je klavíristé, hráči komorních ansámblů a také zpěváci, protože právě ve zpívané poezii byl Schubert mistrem nad mistry. Sopranistka René Flemingová teď zaspívá jeho Heidenröslein o růžičce na poli na slova velkého Goethe. Klavír Christoph Eschenbach.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Česká filharmonie a její dlouholetý šéf-dirigent Václav Neumann nás v zápětí pozvou do opery, do příběhu o chytrém ovčákovi Jirkovi, drze prostořeké Káče, který vychází z jedné z pohádek Boženy Němcové. Ano, Čert a Káča, předposlední Dvořákova opera Před Rusalkou, komponovaná po návratu z Ameriky nejoslavovanějším světovým skladatelem, mistrovské dílo a podaří-li se inscenace, tak také skvělá efektní podívaná. V každém případě hudba je na výsost vynikající, což nám teď dokážou čeští filharmonikové, kteří zahrají předehru, která otevírá třetí jednání pohádkové opery Antonína Dvořáka Čert a Káča.

Jedním z nejznámějších a nejoceňovanějších polských skladatelů 20. století a současnosti je bezesporu Krzysztof Penderecki, narozený v roce 1933. Od avantgardní tvorby, pro níž dokonce vynalezl vlastní notaci, přes elektronickou hudbu a seriální techniky se postupně v polovině 70. let dopracoval k zásadnímu obratu ve své tvorbě, přiklonil se k baroku a neoklasicismu a začal pro mnohé hovořit srozumitelnějším hudebním jazykem. Je autorem oper, četných hlubokých duchovních děl, koncertů, sborů, písní, orchestrálních kompozic a také mnoha filmových partitur, třeba k filmu Katyň režiséra Vajdy. Mimořádně dlouhý je seznam ocenění, která Penderecký za svou tvorbu získal, a hojně se věnuje také dirigentské činnosti. My teď nahlédneme do Pendereckého opery Ztracený ráj, zkomponované na motivy básně Johna Miltona v druhé půli 70. let. Najdeme v ní i toto adagietto, které hraje symfonický orchestr polského rozhlasu a televize a řídí Antony Witt.

Melodie je technicky vzato sled tónů, jež svazuje jistá hudební logika. Melodie ale není tak jednoduchý fenomén, má vnitřní strukturu a také svá pravidla, která lze porušit, ale ne ignorovat. Některé melodie jsou prosté jako lidová písnička, jiné se klenou do monumentálního oblouku. Melodie je velký nosič emocí, z čehož těžili hlavně romantici. Wolfgang Amadeus Mozart, árie Fernanda z prvního dějství opery Così fan tutte. Zpívá Alfredo Kraus, londýnský filharmonický orchestr řídí Karl Böhm.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Mahlerova hojně uváděná první symfonie D-dur, zvaná Titán, měla v prvních verzích 5 vět. Teprve později Mahler jednu část vypustil a symfonie má finální verzi 4větou, tak, jak ji slýcháme z koncertních síní. Ale přesto se tu a tam ona výjimutá, původně druhá věta, Blumine, hraje. A to díky tomu, že její partitura byla objevena ve Spojených státech amerických v roce 1966. Už o rok později onu větu uvedl Benjamin Britten. Následující rok zazněla symfonie s 5 částmi. Ale vzhledem k tomu, že Mahler symfonii Titán autorizoval toliko jako 4větou, jde spíše o raritní provedení i nahrávky. Muzikologové se dodnes přou, co je správné. A nebo se květinová líbezná kvazi serenáda v C-dur Blumine hraje na závěr symfonie, a nebo úplně samostatně, jako teď u nás na D-dur. Blumine, původní druhá věta první symfonie D-dur Gustava Mahlera, Atlantský symfonický orchestr, trumpetista Christopher Martin a dirigent Joel Levy.

I mezi starými mistry před 4-5 staletími byli tací, kteří se vymykali běžné hudební produkci té doby. Tak například takový Carlo Gesualdo z Venosi, šlechtic, vzdělanec a nadšený hudebník, který svůj temperament promítl i do madrigalů, které s takovou vášní komponoval. Je v nich na 16. století nezvykle mnoho disharmonií, disonancí, chromatiky i emocí. Gesualdovi současníci byli až šokováni jeho hudebním rukopisem. My jsme jim stále znovu fascinováni, stejně jako byl třeba Igor Stravinský. Poslechněme si milostný madrigal Carla Gesualda Donna Semanci d'Ete z roku 1595 v podání souboru Delicie Musicae a čembalistky Carmen Leoni.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Do rudolfínské Prahy míříme teď za Karlem Leutonem, vlámským varhaníkem a skladatelem, který ovšem strávil většinu života ve službách habsburských císařů. Nejprve u Maximiliána II. Ve Vídni a pak u Rudolfa II., který dvůr přenesl do Prahy. A Karl Leuton u nás jako dvorní varhaník a dvorní skladatel strávil 40 let a v Praze i zemřel. Vybíráme z jeho díla Credo, vyznání víry, ze slavnostní mše na počest jeho císařské milosti Rudolfa II., prosmíšený sbor a varhany. Zpívá sbor Fraternitas Literatorum, na varhany hraje Martin Horina.

Jeden z nejgeniálnějších skladatelů všech dob, Ludwig van Beethoven, napsal toliko jednu operu, Fidelia. A jak to tak u Beethovena bývá, je to chvalospěv na svobodu ducha. Na žádném jiném díle nepracoval Ludwig van Beethoven tak dlouho, 12 let. Dokonce pro každé přepracování vytvořil novou předehru. A není bez zajímavosti, že Beethovenova zpěvohra měla světovou premiéru pouhých 12 dní před bitvou tří císařů u Slavkova. Konala se totiž 20. listopadu 1805 v divadle na Vídeňce. Její název se spolu s kompozičními úpravami v příštích 9 letech častokrát proměňoval, až se ustálil na titulu Fidelio. A toto je jeho předehra. Gewandhaus Orchestr Lipsko a Kurt Mazur.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Připomeneme si teď výtečný sborový zpěv kýnových komorních sólistů a sbormistra Blakýna.

Jean-Baptiste Lully, Pochod z komedie Měšťák šlechticem. Hraje londýnský hobojový band, řídí Paul Goodwin.

Překrásné vyznání lásky přináší báseň Widmung německého básníka Friedricha Rickerta, který ní oslovuje svou lásku mnoha výrazy od má duše, mé srdce, má rozkoši, má bolesti až k finálním můj strážný anděli, mé lepší já. A což teprve, když tento text zní v hudbě Roberta Schumana. Věnování z cyklu Myrty zpívá sopranistka Barbara Bony, hraje Vladimír Aškenázy.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Bohuslav Martinů a finální věta z jeho koncertína pro klavír a orchestr. Hraje Emil Leichner, Českou filharmonii řídí Jiří Bělohlávek.

0: Wolfgang Amadeus Mozart, anebo Mozart, pokud to chcete vyslovovat po Německu a Rakousku, přivedl na vrchol sloh zvaný hudební klasicismus. V něm je lecos svázáno pravidly, tradicemi a estetickými zásadami. A aniž by je Mozart porušoval, dokázal z nich vytěžit maximum. Mozarta musíte poslouchat tak, že nevěnujete pozornost jen hlavní melodii, ale je třeba vnímat i to, co se děje pod ní, tedy doprovod, jaksi spodní vrstvu, proměny jejich barev, rytmu. Ve vrcholných operách, tedy ve Figarově svatbě, Così fan tutte a Don Giovanni, dokázal Mozart vlastně jako první pracovat s psychologií postav, které občas zpívají něco jiného, než si myslí ve skutečnosti. Mozart je prý nejnebezpečnější autor pro jízdu v autě. Buď příliš odvádí pozornost, nebo vede řidiče k přílišné relaxaci.
1: Mozartova první opera, psaná po roztržce se salzburským arcibiskupem ve Vídni z pověření císaře Josefa II., totiž Singspiel Únos ze Serailu, zaznamenala při premiéře v Burgtheatru v létě 1782 veliký úspěch. Jistě i díky skvostnému obsazení. V hlavních rolích zpívaly nejzářivější hvězdy tehdejší Vídně. Konstancí například byla zbožňovaná Katerina Cavalieri. Nám její árii ze druhého dějství, kdy se odmítá podvolit pašovi Selimovi a raději chce být mučena a zemřít, než se vzdát milovaného Belmonta, zaspívá americká sopranistka Sylvia McNair za doprovodu Akademie svatého Martina a zařízení Syra Nevillea Marinera.

V horkém srpnu roku 1844 pobýval Hector Berlioz v jihofrancouzském Nice u moře a tam za krátký čas složil působivou koncertní předehru. Původně se jmenovala Věž v Nice, poté Růžový korzár, nakonec jen Korzár, jako slavná báseň Lorda Byrona o hrdinském korzáru Konrádovi. Berliozova předehra má asi 9 minut a takto zní v nahrávce Londýnského symfonického orchestru s André Previnem.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. První skladbou našeho pořadu bude koncertní předehra Klid moře a šťastná plavba, kterou napsal Felix Mendelssohn Bartholdy na motivy dvou básní Johanna Wolfganga von Goethe. Poprvé zazněla roku 1828 v Berlíně pod skladatelovou taktovkou. My si ji nyní vyslechneme v provedení Londýnského symfonického orchestru, který bude řídit John Eliot Gardiner.

0: Dozněla koncertní předehra Klid moře a šťastná plavba, dílo Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Londýnský symfonický orchestr řídil John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Miserere F moll pro soprán, alt, tenor, bas, sbor, orchestr a basso continuo napsal v letech 1770 až 73 František Xaver Richter pro liturgii Velkého pátku. Dílo vyslechneme v tomto obsazení: Pavla Radostová a Markéta Bémová soprán, Kamila Mazalová alt, Piotr Oleh kontratenor, Jakub Kubín tenor, Jiří Miroslav Procházka bas. Sbor a orchestr Czech Ensemble Barok řídí Roman Válek, sbormistryní je Tereza Válková.

0: To bylo Miserere F. moll Františka Xavera Richtera v interpretaci solistů sboru a orchestru Czech Ensemble Barok se sbormistryní Terezou Válkovou, provedení řídil Roman Válek.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Klavírní kvartet číslo 1 D-dur napsal Antonín Dvořák v první polovině roku 1875 za pouhých 18 dnů. Je jeho posledním dílem, které psal v podobě třívětého sonátového cyklu. Podobně jako ve své třetí symfonii S-dur, také zde v poslední větě kombinuje finální větu s charakterem skerca. Dvořákův první klavírní kvartet nyní zazní v provedení souboru Busch Trio, ke kterému se připojí violista Miguel da Silva.

0: Dozněl klavírní kvartet číslo 1 D dur opus 23 Antonína Dvořáka. Hrál soubor Bush Trio a na violu Miguel da Silva.
1: Český rozhlas D dur.
0: Symfonii číslo 8 F dur dokončil Ludwig van Beethoven roku 1812. Je stručněji a komorněji instrumentovaná než většina předchozích Beethovenových symfonií, ale vyniká nesmírnou rafinovaností motivické práce, rytmickou svěžestí i duchaplným humorem. Vyslechneme ji v provedení orchestru historických nástrojů Anima Eterna, který diriguje Jos van Immerseel.

0: Vyslechli jsme symfonii číslo 8 F-dur Ludwiga van Beethovena v provedení orchestru Anima Eterna, který dirigoval Jos van Immerseel.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Kantátu O Ewigkeit du Donnerwort zkomponoval Johann Sebastian Bach pro první neděli po Trojici v Lipsku roku 1724 jako zahajovací dílo svého druhého kantátového cyklu. V monumentální úvodní části mistrovským způsobem zkombinoval formu francouzské uvertýry s chorální fantazií. V její pomalé i rychlé části zaznívá melodie chorálu O Ewigkeit du Donnerwort jako Cantus Firmus. Kantáta zazní v tomto obsazení. Wilkete Brummelstraete alt, Paul Enyu tenor, Dietrich Henschel bass, sbor Monteverdi Choir a orchestr English Baroque Soloists řídí John Elliot Gardiner.

0: To byla kantáta O Ewigkeit, du Donnerwort Johanna Sebastiana Bacha v podání solistů Wilke T. Brummelstraete Alt, Paul Enyu Tenor, Dietrich Henschel Bass, sbor Monteverdi Choir a orchestr English Baroque Soloists řídil John Elliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Cyklus zvaný Sarkazmy tvoří 5 klavírních miniatur, které napsal roku 1914 Sergej Prokofjev. Je to významné dílo jeho modernistického období, vyniká ostrými kontrasty, rytmickou energií i pikantní harmonií s četnými bitonálními kombinacemi. Je to ale dílo posluchačsky velmi vděčné a rychle si našlo cestu do repertoáru mnoha klavíristů. My si poslechneme nahrávku, kterou pořídil ruský klavírista Daniil Trifonov.

0: Dozněl klavírní cyklus Sarkazmy, dílo Sergeje Prokofieva. Hrál Daniil Trifonov.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Moteto s názvem Warum ist das Licht gegeben, den Miseligen pro smíšený sbor a kapela z roku 1877 patří k vrcholům sborové tvorby Johannesa Brahmse. Zhudebňuje biblické texty doplněné luterským chorálem a volně navazuje na tradici Johanna Sebastiana Bacha. Brahmsovo moteto nyní zazní v interpretaci sboru Collegium Vocale Chant, který řídí Filip Herreweghe.

0: To bylo moteto Warum ist das Licht gegeben den Miseligen Johannesa Brahmse v podání sboru Collegium Vocale Chent, který řídil Filip Hereweche.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Šest sonát pro dva hoboje fagot a basso continuo, které v letech 1720 až 22 zkomponoval Jan Dismas Zelenka, patří k nejvýznamnějším a také nejnáročnějším komorním dílům své doby. Z tohoto cyklu vybíráme sonátu číslo 6 C-moll pro dva hoboje fagot a basso continuo v provedení členů souboru Collegium 1704 v tomto obsazení. Xenia Loeffler a Michael Bosch barokní hoboje, Jane Gower barokní fagot, Luděk Braný kontrabas, Shizuko Noiri teorba a na čembalo hraje Václav Lux, který je zároveň uměleckým vedoucím.

0: Dozněla sonáta číslo 6 C-moll pro dva hoboje fagot a basso continuo Jana Dismase Zelenky. Účinkoval soubor Collegium 1704 v tomto obsazení. Xenia Leffler a Michael Bosch barokní hoboje, Jane Gower barokní fagot, Luděk Braný kontrabas, Shizuko Noiri teorba a umělecký vedoucí Václav Lux na čembalo.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Sonátu pro klavír číslo 59 S-dur napsal Josef Haydn během let 1789 až 90 jako dárek pro Marianne von Genzinger, manželku osobního lékaře knížete Esterházyho. Ta byla schopnou amatérskou klavíristkou, s kterou se Haydn přátelil a patrně k ní i choval neopětované city. Sonáta patří k vrcholům Haydnovy klavírní tvorby z pozdního období. Vyslechněme si ji v nahrávce na kopii dobového klavíru, na který bude hrát Ronald Brautigam.

0: To byla sonáta pro klavír číslo 59 S-dur Josefa Haydna. Na kopii dobového klavíru hrál Ronald Brautigam.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Symfonii číslo 6 D-dur, opus 60, napsal Antonín Dvořák během léta a podzimu roku 1880. Jako první z jeho symfonií byla vydána tiskem. Nese patrnou stopu inspirace Brahmsovým symfonickým stylem, zároveň však v melodice i rytmu je dílem typicky dvořákovským, zejména ve skercu, které je bravurní stylizací českého furiantu. Symfonii číslo 6 D-dur Antonína Dvořáka si na závěr našeho pořadu vyslechneme v interpretaci vídeňských filharmoniků, které bude dirigovat Myung-Kwun Chung.

0: Dozněla symfonie číslo 6 D dur Antonína Dvořáka. Vídeňské filharmoniky řídil Myung-Whun Chung. Toto dílo zároveň ukončilo tento pořad, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jindřich Bálek. Následující blok bude věnován trochu netypicky historickým nahrávkám, kterým se ale díky digitalizaci dostalo mnohem později mnohem větší slávy, než jakou měli v době svého vzniku. Budeme se věnovat dirigentovi Wilhelmu Furtwänglerovi, který se narodil v lednu roku 1886 a zemřel v listopadu roku 1954. Nejvýznamněji se vtisknul do historie berlínských filharmoniků, ale sáhneme také k nahrávkám s vídeňskými filharmoniky a dirigoval samozřejmě celou řadu špičkových orchestrů, zejména v Německu. Hlavním životním předělem pro něj samozřejmě byla druhá světová válka. Jeho rozhodnutí zůstat celou dobu v Německu bylo po válce velmi často kritizováno a složitě se proti němu hájil. Nicméně řada umělců vystoupila na jeho podporu. K tomu se váže hned první nahrávka, kterou uslyšíme. Beethovenův houslový koncert, natočený s anglickým Philharmonia Orchestra, s houslistou Yehudi Menuhinem, tedy s židovským houslistou amerického původu, respektive s americkým houslistou židovského původu. Právě on se za Furtwänglera postavil a natočil s ním sérii zcela mimořádných snímků. Tak tedy Ludwig van Beethoven, houslový koncert opus 61, houslový koncert D-dur s Yehudi Menuhinem a Philharmonia Orchestra pod taktovkou Wilhelma Furtwänglera. Nahrávka vznikla bezprostředně po druhé světové válce.

Dozněl houslový koncert D-dur opus 61 Ludvíka van Beethovena. Na housle hrál Yehudi Menuhin, doprovázel Filharmonia orchestra, řídil Wilhelm Furtwängler. A v poválečních nahrávkách Wilhelma Furtwänglera budeme pokračovat. Teď nás čeká jedna unikátní, která je dokonce z posledních měsíců druhé světové války. Vznikla 28. ledna roku 1945 ve Vídni. Furtwängler z Německa uprchl přes Vídeň ještě do Itálie, kde se chvíli skrýval, ale jeden z jeho posledních koncertů z válečné doby je zaznamenán a je na něm Frankova symfonie D-moll, jediná symfonie Césara Franka a mimořádné dílo, které spojuje francouzskou hudební tradici s tradicí německou. Je to živý koncert ze sálu vídeňského Musikvereinu a vídeňští filharmonikové tu hrají v mimořádné kondici. Symfonie D-moll Césara Franka má tři věty, lento, allegro, non troppo, allegretto a allegro, non troppo. Vídeňští filharmonikové Wilhelm Furtwängler.

Dozněla symfonie D-moll Césara Franka na historické nahrávce s vídeňskými filharmoniky pod taktovkou Wilhelma Furtwänglera. Jednalo se o koncert z 28. ledna roku 1945 z vídeňského Musikvereinu. A nás teď čeká vzácná nahrávka Mahlerovská, pravděpodobně jediná nahrávka hudby

Rozdělili písně potulného tovareše Gustava Mahlera. Na nahrávce z roku 1952 zpíval mladý Dietrich Fischer-Dieskau, doprovázel anglický orchestr Philharmonia pod taktovkou Wilhelma Furtwänglera. Ten se po válce opakovaně vracel k berlínské filharmonii, kde byl stále šéfdirigentem, měl tam ale poměrně malý počet koncertů, které jsou zaznamenány. Na to, jak to byl velký Wagnerovský dirigent, nenatočil žádnou Wagnerovou operu právě s berlínskými filharmoniky, ale jenom některé orchestrální kusy. A několik z nich si teď poslechneme. Z poválečních koncertů to bude nejprve předehra k opeře Tannhäuser, pak Mistři pěvci norimberští a nakonec Smuteční pochod ze Soumraku bohů. Teď tedy snímek z 1. května roku 1951, zazní předehra k opeře Tannhäuser a neb Zápas pěvců na Wartburku, jedna z nejslavnějších předeher Richarda Wagnera.

To byly berlínští filharmonikové s Wilhelmem Furtwänglerem v roce 1951. Tak to provedli předehru k opeře Tannhäuser Richarda Wagnera. A navážeme další předehrou tohoto skladatele. Jednou z nejpopulárnějších předehry je také o předehra k opeře Mistři pěvci norimberští. Tak to ji provedli berlínští filharmonikové na koncertě 19. prosince 1949. Opět pod taktovkou Wilhelma Furtwänglera.

Dozněla předehra k opeře Mistři pěvci norimberští Richarda Wagnera, berlínské filharmoniky řídil na nahrávce z roku 1949 Wilhelm Furtwängler. A teď nás čeká ještě jedno slavné wagnerovské hudební číslo. Bude to smuteční pochod z opery Soumrak bohů Richarda Wagnera, konkrétně orchestrální číslo z třetího dějství, kdy je Siegfried zabit a jeho tělo neseno podél Rýna. Nahrávka je opět z prosince roku 1949 a berlínské filharmoniky diriguje opět Wilhelm Furtwängler.

slavný smuteční pochod z Wagnerovy opery Soumrak bohů, kdy je Siegfriedovo tělo neseno podél Rýna, provedli berlínští filharmonikové pod taktovkou Wilhelma Furtwängla. Tohle byla nahrávka z roku 1949 a teď nás čeká další nahrávka z roku 1947 a bude to jedna z nejopojnějších symfonických básní pozdního romantismu, konkrétně Don Juan Richarda Strause. Hrají opět berlínští filharmonikové a sledujte, jak geniálně pracuje Furtwängler s tempem, jak dokáže proměňovat tempo v podstatě během několika taktů a jak mimořádným zážitkem musel být koncert, který se konal tehdy ve zcela zpustošeném Berlíně.

Dozněla symfonická báseň Don Juan opus 20 Richarda Strause. Hráli Berlínští filharmonikové na živém koncertě 16. září roku 1947. A teď se společně s Furtwänglerem a berlínskými filharmoniky vrátíme do předválečné éry a poslechneme si, v jak mimořádné kondici se orchestr nacházel v roce 1938. Poslechneme si naprosto jedinečnou nahrávku Čajkovského symfonie číslo 6 H-moll, zvanou Patetická, tak, jak ji natočil Wilhelm Furtwängler studiově, za takových okolností, které jsou s dnešními nahrávacími podmínkami naprosto nesrovnatelné. Nahrávka vyšla na mnoha dlouhohrajících deskách, takže slyšet ji v jednom kuse tehdy vlastně nebylo možné, ale je zajímavé, že když se jednotlivé části dají dohromady, tak snímek má naprosto neporušený vnitřní tah a naprosto jedinečnou atmosféru. Tak tedy Čajkovský symfonie číslo 6 H-moll patetická, Berlínští filharmonikové a Wilhelm Furtwängler v roce 1938.

Dozněla symfonie číslo 6 H-moll Petra Iljiče Čajkovského, tak jak ji v roce 1938 natočil Wilhelm Furtwängler s berlínskými filharmoniky. Traduje se, že právě tuto nahrávku během druhé světové války mnozí posluchači opatrovali doma jako naprostý zázrak. Ve stejném roce natočil Wilhelm Furtwängler s berlínskými filharmoniky také předehru a Isoldinu Smrt z lásky z opery Tristan a Isolda Richarda Wagnera. Posuďte sami, jakou opojnost dokázal dostat právě z této hudby s berlínskými filharmoniky už v roce 1938 právě Wilhelm Furtwängler.

Dozněla předehra a Izoldina smrt z lásky z opery Tristan a Isolda Richarda Wagnera. Hráli berlínští filharmonikové na studiové nahrávce z roku 1938 pod taktovkou Wilhelma Furtwänglera. Tento dirigent se během druhé světové války rozhodl zůstat u berlínských filharmoniků a také z této doby máme některé unikátní rozhlasové nebo studiové nahrávky. Jednou z nich je také provedení Beethovenovy předehry Coriolan, tak jak zazněla ještě ve starém sále berlínské filharmonie 30. června roku 1943. Také zde můžeme sledovat jedinečné napětí, způsob práce s tempem a vůbec jedinečné zvukové kvality tohoto orchestru. Berlínští filharmonikové a Wilhelm Furtwängler.

0: dozněla předehra Coriolan Ludvíka van Beethovena, tak to ji v roce 1943 provedli živě berlínští filharmonikové pod taktovkou Wilhelma Furtwängla. Právě této jedinečné osobnosti mezi dirigenty byl věnován blok na stanici D-dur. Od narození Wilhelma Furtwängla uplynulo v lednu roku 2026 140 let. Od mikrofonu se loučí Jindřich Bálek.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Antonio Vivaldi, Čtveroročních dob, zima, třetí věta. Virtuozy di Praga řídí Oldřich Vlček.

Jednou z nejznámějších melodií Johannesa Brahmse je jeho ukolébavka, při níž usíná nejedno miminko, protože je nejčastější melodií hrajících hraček. Ve skutečnosti ona Wiegenlied, tedy ukolébavka, pochází z Brahmsova cyklu 5 písní pro hlas a klavír na slova známé sbírky Chlapcův kouzelný roh. Nám Brahmsovou ukolébavku zaspívá velká italská sopranistka, o níž Toscanini hovořil jako o andělském hlasu, Renata Tebaldi. Nový filharmonický orchestr vede Anton Guadagno.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Ludwig van Beethoven, druhá věta ze symfonie číslo 2 D-dur opus 36 Vídeňské filharmoniky řídí Leonard Bernstein.

Idea fix je ústřední myšlenka vícevěté skladby, která prochází všemi jejími větami. Tento pojem vymyslel neoromantik Hector Berlioz a použil ve své programní fantastické symfonii, kde idea fix symbolizuje dívku, která se objevuje v průběhu díla v různých rolích. Hector Berlioz, Miranda, fantazie na Shakespeareovu bouři. Zpívá a hraje Orchestre National de Lyon a sbor řídí Noël Lee.

Subtilní a líbezná je hudba harfového koncertu B-dur barokního mistra Georga Friedricha Händla. V orchestru jsou smyčce většinou z dusítky, spodní nástroje hrají často pizzicato a z dechových nástrojů jen flétny, aby nepřikryly hlas solové harfy. Ze slavné partitury již zajisté otevřou všichni, kdo se na harfu učí hrát. Necháme znít známou první větu. Ursula Holliger a The English Concert.

Oldřich František Korte, Kouzelný cirkus. Variační svita pro velký symfonický a dechový orchestr k jevištně filmovému projektu divadla Laterna Magica. Let balónem.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Víte, kdo vymyslel originální, de facto volnou formu klavírní fantazijní miniatury a nazval ji nocturnem? Hudební badatelé jsou přesvědčeni, že poprvé tento termín pro své dílo použil irský klavírista a skladatel John Field, a to během svého pobytu v Rusku, kterého okouzlilo. Svá první tři nocturna vydal už v roce 1812. Celkem je autorem 18 nocturen. Je to úžasný barevný klavírní svět, do nějž nás teď nechá nahlédnout britský interpret Benjamin Frith, hrající Fieldovo nocturno číslo 3 a Az Dur.

0: Hledáte nezapomenutelný kulturní zážitek? Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram pokračuje svým 57. ročníkem. Přijďte si vychutnat špičkovou klasickou hudbu do sálů i netradičních prostor Příbramska. Letošní program pod titulem Dvořák a Anglie nabízí až do konce června celkem 21 koncertů a pestrý doprovodný program pro celou rodinu. Podrobnosti na hfad.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas D-dur. Těšíme se na vás.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Arieta Cherubína z druhého dějství opery Figarova svatba. Zpívá Magdalena Kožená, Orchestra of the Age of Enlightenment řídí Simon Rattle.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. V 10 letech se stal sboristou Královské kaple. Ve 14 členem hudební družiny Karla II. V 18 dvorním skladatelem a ve 20 varhaníkem Westminsterského opatství. Neuvěřitelně strmá byla kariéra Henryho Persla. A kdo ví, kam by jeho věhlas ještě dosáhl, kdyby smrt nepřerušila jeho práci v pouhých 36 letech. Z díla tohoto mimořádně všestranného mistra anglické hudby 17. století vybíráme pětihlasou fantazii pro smyčcový soubor v nahrávce členů orchestru 18. století a pod taktovkou France Brichena.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Antonio Salieri, symfonia La Fiera di Venezia. Prague Symphonia Orchestra řídí Christian Benda.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Jedním z řady skladatelů, kteří někdy v průběhu poloviny 16. století přicházeli ze severu Evropy do Itálie a organicky propojili polyfonní franco-vlámský styl kompozice se zpěvným stylem italským, byl i Vlám Adrian Willaert, který posléze zakotvil ve městě na Laguně v Benátkách, kde také poté, co 35 let řídil kůr chrámu svatého Marka, roku 1562 zemřel. Nám teď sbor La Capella Real de Catalunya a soubor starých nástrojů Esperion 20 zařízení Jordiho Savala přinášejí Willaertovu světskou skladbičku žertovnou Villanelu o starých nepříjemných ženách, bláznivých a krvežíznivých.

Mezi lety 1727 až 30 napsal Johann Sebastian Bach šestici triových sonát pro varhany, která měla být podle některých muzikologů studijním materiálem pro Bachova nejstaršího syna Wilhelma Friedemana. A podařilo se. Wilhelm Friedemann pak skutečně získal poměrně prestižní místo varhaníka v Sophienkirche v Drážďanech a záhy se tam proslavil svou virtuózní hrou na varhany. Možná mu k tomu skutečně dopomohla i tato skladba jeho otce Johanna Sebastiana Bacha. Triová sonáta číslo 6, první věta, prý takřka vivaldiovská. A u varhan Ivan Sokol.

Ludwig van Beethoven, sonáta pro klavír číslo 9 E-dur opus 14 číslo 1, třetí věta, hraje Daniel Barenboim.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Teď si poslechneme Mutations from Bach, co si jako mutace z Bacha. Dílo pro žestě a tympány od Američana Samuela Barbera z roku 1968. Vycházejí ze sekvence Christe du Lam Gottes, Kriste, beránku boží, v nápěvu gregoriánského chorálu s harmonizací Joachima Deckera z roku 1604 a z pozdější Bachovy harmonizace, užité třeba v některých kantátách nebo v chorálním preludiu. Takto nápěv prochází 6 minutami Barberova kompilátu, aby na závěr zazněl zřetelně a stišeně. Královský skotský národní orchestr vede dirigentka Marin Alsop.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Spi, milý synku, v podání souboru Muzika poetika, španělská píseň ze 17. století.

Jako o deníku či autobiografii se někdy hovoří o prvním smyčcovém kvartetu Bedřicha Smetany. Ano, je to velmi osobní a intimní výpověď skladatele, jeho ohlédnutí za životním během. Ostatně výmluvný je podtitul kvartetu Z mého života a takřka všeříkající výklad díla, který Smetana poslal příteli Srbovi. Asi lze snadno pochopit i volbu tóniny E-mol, ono vysoké čtyřčárkované E, které v kvartetu několikrát zazní, protože znělo hluchému Smetanovi v hlavě velmi často a přivádělo ho k šílenství. Molový tónorod pak podtrhuje melancholii, s níž autor bilancuje se životem. Poslechněme si první větu Smetanova geniálního smyčcového kvartetu E-mol z mého života. Otevírá se velkým violovým sólem, které měl při premiéře v rukách Antonín Dvořák. Volání osudu, pak vzpomínky na mládí, náklonost k umění i nevýslovná touha po něčem a také předtucha oné nemoci s tím výstražným vysokým tónem. Panochovo kvarteto.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Johann Josef Fuchs, Chacona ze serenády pro dva hoboje, fagot, dvě klariny, dvoje housle, violu a basso continuo, Concertus Musicus Wien řídí Nikolaus Harnoncourt.

Výborná předloha, Beaumarchaisova divadelní hra a neméně kvalitní italské libretto Lorenza da Ponte, postavené na skvěle vykreslených charakterech postav, zápletkách, převlecích a situační komice, jsou spolu s Mozartovou geniální hudbou příčinou neutuchající oblíbenosti Figarovy svatby u diváků i interpretů. A že je z čeho vybírat, třeba taková árie hraběnky ze druhého dějství Porgy Amor, v níž hraběnka truchlí ve své komnatě nad tím, že hrabě už jí nemiluje. Lásko, slyš, mír mi přej, znáš mou trýzeň, pláč i žal. Sopranistka René Flemingová, London Symphony Orchestra a dirigent George Scholty.

0: Modulace je plynulá změna tóniny, tak říkajíc za chodu. Skladba se otevře, dejme tomu v C-dur, po několika taktech začne modulovat a pokračuje třeba v F-dur. Většinou se nakonec pomocí dalších modulací vrátí do původní tóniny. Kdyby hudba nemodulovala, začala by být po chvíli stereotypní, statická. Modulace se používá jako prostředek hudebního pohybu, vývoje, harmonického klidu, střídaného napětím.
1: Na Majorce roku 1841 v době svého vášnivého až zničujícího vztahu se spisovatelkou George Sandovou zkomponoval Frédéric Chopin mimo jiné baladu číslo 3 a Zdur opus 47. Podle některých je inspirována básní Adama Mickiewicze Undína. O tom, že Chopinovy balady jsou všeobecně pokládány za mistrovské, ale zároveň nesmírně technicky náročné kusy, asi netřeba hovořit. Ony ale znějí jako nic, když je hrají skuteční mistři. V našem případě onu baladu Azdur pan Ivan Moravec.

teď si od našeho barokního mistra Jana Dismase Zelenky poslechneme žalm Da pacem Domine. Ensemble Inegal řídí Adam Viktora.

Ludwig van Beethoven, druhá věta ze symfonie číslo 8 F-dur opus 93. Českou filharmonii řídí Václav Neumann.

Jan Václav Hugo Voříšek, Líbe, píseň pro soprán a kladívkový klavír. Zpívá Martina Janková, hraje Barbara Maria Willi.

Prosím, vstupte teď s námi na dvůr anglického krále Jiřího II., jehož mimořádné přízni se těšil německý, posléze anglický skladatel Georg Friedrich Händel. Aby ne svými úchvatnými díly doprovázel leckterou slavnostní příležitost na Jiřího dvoře, od korunovace přes hudbu do chrámu nebo třeba do zahrad. A propo, tam, přesně řečeno v londýnském Green Parku, se také v roce 1749 poprvé dávala slavná hudba ke královskému ohňostroji. Ohňostroj nemáme, hudbu ano. Půvabná, volnější třetí část, Akademie staré hudby, Christopher Hogwood.

Robert Schumann, snění číslo 7 z klavírního cyklu dětské scény ve verzi pro housle a klavír hraje Ivan Ženatý a Milan Langer.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Velikán italské opery Giuseppe Verdi se klonil spíš k tragickým příběhům. Ony se ty dojemné, táhlé, intimní árie a melodie anebo vypjaté dramatické scény možná psali Verdimu snadněji. A tak ve většině jeho oper na konci posledního dějství někdo umírá. Abigail v Nabukovi, Ernani, Macbeth, Rigoletto, Leonora a Manrico v Trubadurovi, Violeta v Traviatě, Aida i s Radamesem. A taky je poslední Verdiho opera Falstaff, lyrická komedie, skutku vzácným a vítaným šťastným završením jeho bohaté operní tvorby. Ostatně libretista Boito Verdiho přemlouval ke kompozici Falstaffa slovy: je to jediná cesta, jak skončit ještě lépe než v Otelovi, slavný konec s Falstaffem. Poté, co jsme v lidských srdcích probudili hrozné výkřiky a nářky, nyní můžeme končit huronským smíchem, to všechny překvapí. A bezmála 80letý Verdi odpověděl: milý Boito, amen, staniš se, dělejme Falstaffa. A stalo se a svou poslední operou se velikán tohoto žánru Verdi rozloučil se světem s úsměvem. Jednu z árií, Fordův monolog ze druhého dějství, zařadil na svůj operní kompakt se Sočerem a Ondrejem Lenardem baritonista Adam Plachetka.

Jean-Baptiste Lully vstoupil na francouzský dvůr ve věku 13 let jako páže a domácí učitel. Pak se stal skladatelem, později ještě intendantem královské komorní hudby, zodpovídal mimo jiné za vedení prestižního královského orchestru 24 královských houslí a převážnou část své veleúspěšné kariéry věnoval komponování oper a baletů. Bylo by jich ještě víc, kdyby ho nepostihla ona kuriózní smrt. Při taktování kovanou tyčí o zem si poranil palec u nohy. Do rány se dostala sněď a na její následky 55-letý barokní mistr zemřel. A my si teď jeho génia připomeneme orchestrální šakonou G-dur z opery Féton. Muzika Antiqua Köln hraje pod taktovkou, pod novodobou taktovkou Reinharda Gébla.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Otevřeme nyní písňový cyklus významného anglického skladatele 20. století Benjamina Britna, který svou serenádu určil tenoru, lesnímu rohu a smyčcovému orchestru. Britten cyklus 6 písní s instrumentálním prologem a epilogem komponoval ve válečném roce 1943, a to na texty anglických básníků se spojujícím motivem noci. Při premiéře zpíval sólový part Britnův celoživotní partner, tenorista Peter Pears. Několikrát se také společně podíleli na nahrávce serenády. My si poslechneme její 6. část, hymnus k bohyni Diane, na text básníka počátku 17. století Bena Johnsona. Zpívá Philip Langridge, hraje anglický komorní orchestr.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie Fiordi Ligi z prvního dějství opery Così fan tutte, zpívá Lucia Pop, mnichovský rozhlasový orchestr řídí Leonard Slatkin.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Antonín Dvořák a skladba populární u všech violončelistů světa. Klitlesa pro cello a orchestr opus 68. Hraje Petr Nouzovský, komorní filharmonii Pardubice řídí Stanislav Vavřínek.

Odie tamo, nenávidím a miluji, slova básně římského lyrika Catula nacházela a dodnes nacházejí nejrůznější proměny a využití v různých odvětvích umění a kultury. A my si poslechneme, jak tu latinskou báseň, jejíž český prozaický překlad zní nenávidím a miluji, možná se ptáš, proč to dělám, nevím, ale cítím, že je to tak a trápím se. Takto v madrigalu pro šest hlasů zhudebnil slovinský skladatel 16. století, působící i v Praze, Jakob Handl Galus. Zpívá soubor Societas Incognitorum.

Kdysi se ve hře na klavír utkali Ludwig van Beethoven a Johann Baptist Cramer, kteří byli oba pokládáni za jedny z nejlepších pianistů své doby. Souboj dopadl nerozhodně. Beethoven okouzlil expresivitou, Cramer dokonalou technikou. Však jí měl také na čem vycvičit. Sám napsal množství instruktivních skladeb a etíd. Toto je jedna z nich. Etída číslo 2, E-moll, a s ní Petr Jiříkovský.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Kdo neslyšel Wagnera v Bayreuthu, neslyšel nic. Napsal prý jednou v dopise Gabriel Fauré. Bylo to roku 1884, Wagner už byl rok po smrti, Fauré ho tudíž nezastihl, ale Wagnerův duch byl ještě přítomen. Vždyť nejenže si psal libreta a hudbu ke svým hudebně dramatickým dílům, také byl režisérem představení, dohlížel na scénu i kostýmy, samozřejmě dirigoval. Pravda, divadlo v Bayreuthu nechal Wagner postavit pro svou tetralogii Ring, prsten Nibelungův, a my máme připraveného bludného Holanďana. Ale ten se dnes Bayreuthu také dává. A navíc to byl Wagnerův první pokus o nové pojetí opery. Vše, co se děje na scéně i v partituře, slouží ke zvýšení účinku dramatu. A platí to od předehry, již nám teď zahraje New Yorkská filharmonie. Povede ji Giuseppe Sinopoli. Drama o muži, jenž věčně bloudí po moři a hledá ženu, jejíž věrná láska by spasila jeho duši, se otevírá právě touto hudbou.

Jak známo, osobní setkání dvou velikánů, Goetheho a Beethovena, které se navíc uskutečnilo u nás v Teplických lázních, nedopadlo příliš dobře. Ale Beethovenova hudba si Goethovo uznání přece jen zasloužila. Když totiž Ludwig van Beethoven zhudebnil Goethův námět o nizozemském hrdinovi boje za samostatnost Egmontovi. Beethoven Goethemu poslal partituru a ten se o skladateli vyjádřil jako o pozoruhodném géniovi. Ano, je to hudba plná síly, vzdoru, odhodlání, je to celý Beethoven. Egmonta, předehru ke Goethově tragédii opus 84, teď hraje orchestr Lipského Gewandhausu pod taktovkou Kurta Masura.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Do Itálie, přímo do Říma 16. století, teď nahlédneme prostřednictvím hudby Giovanniho Pierluigiho da Palestrina. Skladatele, kterého neoceňovali jen jeho současníci, ale snad všechny skladatelské generace následující. Jeho kontrapunktické mistrovství bylo mnohými považováno za ideál či vzor. Nenáhodou Johann Josef Fuchs použil v 18. století Palestrinovu hudbu do svého pojednání Gradus ad Parnassum. Nenáhodou Palestrinu bezvýhradně opěvovali hudebníci i biografové 19. století. A tak na sebe nechme dýchnout Palestrinova génia i my. A poslechněme si moteto pro smíšený sbor Veni Sponsa Christi, což je mariánská antifona Přijď nevěsto Kristova. Choir of St. John's College, Cambridge řídí George Guest.

Basso Continuo je skupina nástrojů v rámci barokního ansámblu, která se stará o basovou linku a současně o harmonický základ skladby. Nástrojové obsazení je variabilní, ale typicky jde o violončelo a kontrabas spolu s čembalem nebo malými varhanami. Basso Continuo je tedy harmonický a také rytmický fundament pro práci melodických nástrojů nebo zpěvních hlasů. Johann Sebastian Bach, sonáta z kantáty Himmelskönig sei willkommen. Akademiu Byzantínu řídí Ottavio D'Antone.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.

Leoš Janáček pochází z Lašska a Slezska, kde se mluví v krátkých větách, krátkými slabikami a když je třeba nějaké slovo zdůraznit, několikrát se zopakuje. To je i princip Janáčkovy hudby. Široké melodie a sametový zvuk smyčců raději nečekejme. Spíše úsečné, opakované motivy. V symfonietě hraje armáda trubek, přímo vojenské signály. V glagolské mši se Janáček nemodlí, spíše na Pána Boha energicky pokřikuje. V operách, které se hrají po celém světě, jako její Pastorkyňa, je ale Janáček citlivý a psychologicky pravdivý. V klavírním cyklu Po zarostlém chodníčku vyloženě intimní a introvertní. Janáček nemá předchůdce ani následovníky. Každý pokus napodobit ho je neodolatelně směšný.

Wolfgang Amadeus Mozart, koncert pro klavír a orchestr číslo 20, D-moll. Druhá věta, romance. Hrají London Classical Players a solista Melvin Tan, řídí Roger Norrington.

Čajkovského Labutí jezero je balet na německou pohádku. Moskevskou premiéru připravil český choreograf Reisinger. Reakce byly rozpačité, ale nakonec se Labutí jezero stalo nejúspěšnějším baletem všech dob. Tanec Labutí z Labutího jezera hraje Saitokinen orchestra, řídí Seiji Ozawa.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Nalistujme v knize Jana Rychlíka a Jaromila Burghausera moderní instrumentace a přečtěme si, co se tam o Martenotových vlnách píše. Vynález Martenotův byl patentovaný roku 1922. Tónová výška se řídí otočným kondenzátorem ovládaným lankem navlečeným na ukazováček pravé ruky hráče. Orientaci co do tónové výšky poskytuje kreslená klávesnice v běžném klavírním uspořádání. Prostým chvěním ukazováčku pravé ruky, podobně jako u strunných nástrojů, lze dosíci dobře působícího, protože nemechanického vibráta. Konec citátu. Viděl jsem ono památné pražské provedení mesiánových liturgií v roce 1987, na kterém byl přítomen i sám autor. A abych řekl pravdu, nikoho jsem tam za žádnou nitku ani lanko tahat neviděl. Paní Loriodová, Mesiánova švagrová, už zřejmě měla k dispozici modernější nástroj. V každém případě byl tento koncert jedním z největších hudebních zážitků, jaké mi život nadělil. Děti z dětského sboru Bambini di Praga zpívali jako andělíčci a starý pan Mesián byl stejně dojemný jako jeho hudba.

elektrofonických nástrojů skladatelé běžně užívají tam, kde je k tomu vedou ekonomické důvody, to znamená v hudbě filmové a scénické. Skladatel, který elektroniky použije v koncertní skladbě, však riskuje, že jeho dílo bude považováno za experimentální a tudíž nebude zařazováno na standardních koncertech. Experimentální skladbu není snadné postavit v programech vedle Brahmse nebo i Stravinského. Experimentům se daří na k tomu účelu vyhrazených festivalech, v podání interpretačních souborů, které se věnují jenom tomuto druhu hudby a chodí na ně speciální publikum. Tato hudba má vyhrazeno cosi jako svou rezervaci, ale ne každý skladatel se v ní chce ocitnout. A tak na běžných koncertech se syntezátorem obvykle nesetkáme. To už spíš s elektrofonickou kytarou. Významný soudobý skladatel Alfred Schnittke ji použil ve svém Requiem a zní to velice hezky.

Vážná hudba se však do kontaktu s elektrofonickými a elektronickými nástroji dostává též díky různým úpravám. To je obor dosti problematický. Nezřídka tu jsme svědky brutálního násilí páchaného na ubohém klasikovi. Kromě vkusu upravovatele tu však také záleží na tom, který skladatel je upravován. Tam, kde převažuje kantiléna, citový prožitek, tam stroje nestačí. Vstávají mi hrůzou vlasy na hlavě při představě zkompjuterizovaného Mahlera, ještě že to zatím nikoho nenapadlo. Ale některé skladby barokní, u nichž převažuje pravidelný rytmický pohyb a nezáleží tolik na barvě, no, posuďte sami.

To byla předehra k jedné Bachově kantátě, vyrobená na počítačem řízeném syntezátoru. Lidský faktor byl zcela vyloučen. Řekl bych, že absolutní strojová přesnost této hudbě nijak neublížila. Naopak podtrhla její charakter, vždyť ona mechaničnost je poentou této skladby. Upravovatel se ke skladbě choval úctivě a vlastně nic nepřidal ani neubral. Jeden rozměr se však přece jen ztratil. Bach tuto skladbu napsal ve dvou verzích pro sólové housle a pro varhany s orchestrem a v obou případech jde o virtuózní party. Při jejich poslechu může posluchač spoluprožívat interpretovo úsilí vypořádat se s nástrahami kompozice. Lidská ruka nebude nikdy rytmicky tak přesná jako elektronický stroj. A tak poslouchat tuhle kompozici v živém provedení je přinejmenším napínavější. Komputer se nikdy nepřehmátne. Nahrávka, kterou jsme slyšeli, vznikla v roce 1964 a k jejímu pořízení bylo potřeba několika týdenní práce týmu počítačových odborníků. Dnes už není třeba syntezátory předem programovat a hru na ně zvládají i osmileté děti. To, co za malou chvíli uslyšíte, se odehrávalo na koncertu pořádaném firmou Yamaha, která v pražském Rudolfínu v roce 1979 předváděla své nejmodernější syntezátory. Smetanovu Vltavu nehraje stočlený symfonický orchestr, nýbrž čtveřice osmiletých šikmookých dětí, obsluhujících dva syntezátory, klavír a bicí nástroje. Interpretační kvalita je sice povážlivá, ale víte, co se tímto způsobem dá ušetřit peněz?

Dnešní syntezátory mají zvuk ještě mnohem přirozenější. Některé nástroje, třeba žestě, už umíme napodobit tak, že imitace je skutečně k nerozeznání od originálu. Ale třeba klasický klavír se nápodobě stále vzpírá a zvuk pravého Steinwaye nenapodobíte ani mašinou za 200 tisíc, tedy myslím dolarů. Elektronické vynálezy se však nepoužívají jen k tomu, aby napodobovaly běžné instrumenty. Na nich lze především vyrábět i docela nové zvuky. A této jejich schopnosti se umělecky využívá hlavně v takzvané elektroakustické hudbě. Pracuje se tu se zvuky umělými i přirozenými a pomocí mašinky jménem sampler se dokonce dají přirozené zvuky digitálně zpracovávat. Pustíte, dejme tomu, cirkulárku, sampler se její zvuk naučí, vy pak na klaviatuře hrajete melodii a zní to, jako by si ji prospěvovala ta cirkulárka. Mladý český skladatel Radek Rejšek tímto způsobem vytvořil kompozici s názvem Stomatologická rapsodie. Místo cirkulárky použil nástrojů podstatně jemnějších, ale jejich hlas vyvolává o to větší mrazení v zádech. Autor tu demonstruje svůj smysl pro černý humor, ale zároveň nám předkládá skutečnou hudební kompozici, která má svou symetrickou formu, gradace směřují k logickým vrcholům, jsou tu i náznaky tématické práce. Je to bez všech pochyb hudba, a to přesto, že je vyrobená z nehudebních zvuků. Je to důkaz, že technických zařízení se skladatelé nemusí bát a že mohou být skutečně zdrojem inspirace. Lze předpokládat, že elektrických přístrojů bude ve vážné hudbě potřeba čím dál víc. A tuto závěrečnou poznámku prosím chápejte i jako můj osobní příspěvek k diskusi o existenci Temelína.

umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Náš pořad věnovaný novým nahrávkám z fonotéky Českého rozhlasu zahájíme hudbou Jeana Sibelia. V roce 1893 napsal Sibelius na objednávku hudbu k živým obrazům z historie Karélie. Z této scénické hudby později sestavil třívětou svitu, která se pro své melodické bohatství a barvitou instrumentaci stala jedním z jeho nejpopulárnějších děl. Vyslechneme ji v nahrávce z roku 2023. Helsinský filharmonický orchestr řídí Zuzana Melky.

0: Dozněla svita Karélia, dílo Žána Sibelia. Hrála Helsinská filharmonie, dirigovala Zuzana Melky.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Sonáta pro klavír číslo 8 B-dur Sergeje Prokofjeva je poslední z trojice sonát, které komponoval během druhé světové války a proto bývají označovány jako válečné. Dokončil ji v roce 1944 a věnoval své partnerce Míře Mendelsonové, která se později stala jeho druhou ženou. Sonátu poprvé provedl 30. prosince 1944 v Moskvě Emil Gilels. Nyní si poslechneme nahrávku z roku 2020, kterou pořídil Daniel Trifonov.

0: Vyslechli jsme sonátu pro klavír číslo 8 B-dur Sergeje Prokofjeva. Hrál Daniil Trifonov.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Misa sakra neboli mše C-mol pro solisty, sbor, orchestr a varhany patří k významným dílům pozdního období Roberta Schumanna. Zkomponoval ji v únoru roku 1852 a o rok později přepracoval a doplnil ofertoriem Tota Pulcra S. Dílo je inspirováno liturgickou hudbou Giovanniho Pierluigiho da Palestrini, Johanna Sebastiana Bacha a Wolfganga Amadea Mozarta, kterou Schumann v té době uváděl na koncertech duchovní hudby v Düsseldorfu. Za skladatelova života však mše nikdy nezazněla. Nyní vyslechneme nahrávku z roku 2019. Účinkujícími jsou Agnes Kováč soprán, Mirko Ludvík tenor, Raimond Spoix bas, dále Baltazar Neumann kor se sbormistrem Detlefem Bračkem a orchestr Baltazar Neumann Ensemble, který řídí Thomas Hengelbrock.

0: To byla Misa sakra C-moll od Roberta Schumanna. Jejími interprety byli Agnes Kováč soprán, Mirko Ludvík tenor, Raimond Spoix bas, dále Baltazar Neumann kor se sborbistrem Detlefem Bračkem a orchestr Baltazar Neumann Ensemble, který řídil Thomas Hengelbrock.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Smyčcový kvartet číslo 1, nazvaný Metamorphose Nocturne, napsal Gerry Ligeti v letech 1953 až 54, tedy ještě před svým odchodem z Maďarska roku 1956. Patří k reprezentativním dílům jeho raného období a nese zřetelnou inspiraci hudbou Bély Bartóka. Zároveň se zde už projevuje Ligetiho osobitý smysl pro zvukovou barvu i proměnlivou, téměř nepřetržitě se vyvíjející hudební strukturu. V našem pořadu zazní nahrávka z roku 2023 v podání souboru Quatuor Diotima.

0: Dozněl smyčcový kvartet číslo 1 s názvem Metamorphose Nocturne Gergiho Ligetiho v interpretaci souboru Quatuor Diotima.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Symfonii číslo 6 C-dur napsal Franz Schubert mezi říjnem roku 1817 a únorem 1818. Její první veřejné provedení se ale uskutečnilo až o 10 let později, krátce po skladatelově smrti. V této symfonii se Schubert místy přibližuje stylu Joaquina Rossiniho, jehož hudba byla v tehdy ve Vídni mimořádně populární. Skladbu nyní vyslechneme v provedení švédského komorního orchestru, který řídí Thomas Dausgaard.

0: Vyslechli jsme symfonii číslo 6 C-dur France Schuberta. Švédský komorní orchestr řídil Thomas Dausgaard.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncert pro klavír a orchestr F-dur napsal roku 1925 George Gershwin jako své první rozsáhlé symfonické dílo. Navázal jim na úspěch

0: Dozněl koncert F-dur pro klavír a orchestr George Gershwina. Solový part přednesl Freddie Kempf, bergenský filharmonický orchestr řídil Andrew Litton.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Requiem Canticles je posledním velkým dílem Igora Stravinského. Stejně jako všechna významná díla jeho pozdního období, je komponováno ve volně pojatém seriálním stylu a vyznačuje se mimořádnou emocionální hloubkou, přesto, že používá velmi úsporné výrazové prostředky. Skladba vznikla v roce 1966 a již 8. října téhož roku ji v Princetonu poprvé provedl Robert Kraft. Nyní si poslechneme nahrávku z roku 2016 se sborem Collegium Vocale Chant a Královskou vlámskou filharmonií, které diriguje Filip Hrewecha.

0: Vyslechli jsme Requiem Canticles, dílo Igora Stravinského. Kolegium Vokále Chent a Královskou vlámskou filharmonii dirigoval Filip Hereveche.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na závěr našeho pořadu se vrátíme k hudbě Jeana Sibelia. Symfonii číslo 2 D-dur začal komponovat v roce 1901 v italském městě Rapallo a dokončil ji následujícího roku ve Finsku. Premiéra se uskutečnila 8. března 1902 v Helsinkách s Helsinským filharmonickým orchestrem pod skladatelovým vedením. Po prvním provedení Sibelius provedl revizi a tato upravená verze zazněla 10. listopadu 1903 ve Stockholmu v podání Armase Järnefelta. Druhá symfonie se rychle stala velmi populární. Díky triumfálně vyznívajícímu finále bývala často spojována s bojem Finska za nezávislost a získala přezdívku Symfonie nezávislosti. Sibelius však takovýto vlastenecký výklad popíral a zdůrazňoval, že základem jeho symfonií je vždy čistě hudební inspirace. Nyní si vyslechneme nahrávku z roku 2019 s Göteborským symfonickým orchestrem, který řídí Santu Matias Rouvali.

0: Dozněla symfonie číslo 2 D-dur Jeana Sibelia. Jeteborský symfonický orchestr řídil Santu Matias Rouvali. Toto dílo zároveň ukončilo dnešní pořad věnovaný nově pořízeným nahrávkám na CD z fonotéky Českého rozhlasu, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Na úvod dnešního bloku jsme zařadili svitu z opery Láska ke třem pomerančům, kterou roku 1919 zkomponoval Sergej Prokofjev pro Chicagskou operní společnost. Skladbu vyslechneme v provedení Bergenského filharmonického orchestru, který řídí Andrew Litton.

0: Vyslechli jsme svitu z opery Láska ke třem pomerančům, dílo Sergeje Prokofjeva. Hrál Bergenský filharmonický orchestr, který řídil Andrew Litten.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Deset variací pro klavír G-dur na tehdy velmi populární arietu Unser Dummer Pöbel Meint ze Singspielu Poutníci do Mekky od Christofa Willibalda Glucka původně zaimprovizoval Wolfgang Amadeus Mozart během koncertu 23. března 1783 na počest skladatele přítomného v publiku. Krátce poté je zapsal do not a vznikl tak jeden z jeho nejvýznamnějších variačních cyklů. Variace nyní vyslechneme v provedení na kopii dobového klavíru, na který bude hrát Andreas Steyer.

0: To bylo 10 variací pro klavír G-dur na téma Gluckovy ariety Unser Dummer Pöbel Meint ze Singspielu Poutníci do Mekky. Hrál Andreas Steyer.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Trele Fiamme je světská kantáta pro soprán, dvě zobcové flétny, dva hoboje, dvoje housle, violu da gamba a basso continuo. Napsal ji v roce 1707 22-letý Georg Friedrich Händel během svého italského turné. Skladbu nyní vyslechneme v interpretaci mezzosopranistky Magdaleny Kožené a souboru Le Musicien du Louvre, který řídí Mark Minkowski.

0: To byla světská kantáta Trale Fiamme Georga Friedricha Händla. Jejími interprety byly Magdalena Kožená a soubor Les Musiciens du Louvre, který řídil Mark Minkowski.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Totentanz, neboli česky tanec smrti, je virtuózní parafrází na melodii gregoriánské sekvence Dies Irae. Tyto variace pro klavír a orchestr zkomponoval v letech 1847 až 1849 ve Výmaru Ferenc Liszt a vytvořil dílo plné dramatických kontrastů, brilantní virtuozity i temné expresivity. Skladbu nyní vyslechneme v provedení na originální klavír Erard z roku 1886. Solistou je Rian de Waal, orchestr Anima Eterna řídí Jos van Immerzel.

0: Dozněl tanec smrti neboli parafráze na Dies Irae pro klavír a orchestr Ference Lista. Na originální klavír od Erarda hrál Rian de Waal, orchestr Anima Eterna dirigoval Jos van Immerzel.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Sbírka 12 triových sonát s názvem Suonate da Camera a Tre vyšla roku 1805 jako první tištěný opus Antonia Vivaldiho. Navazuje na styl sonát Arcangela Corelliho a podobně jako Corelliho opus 5 vrcholí rozsáhlými variacemi na oblíbené téma La Folia. Právě zde se už naplno projevuje Vivaldiho osobitý styl, smysl pro zvukovou barvu, virtuozitu i dramatický kontrast. Triovou sonátu pro dvoje housle a basso continuo opus 1 číslo 12 La Folia nyní vyslechneme v podání francouzského souboru Le Concert de la Loge, jehož uměleckým vedoucím a koncertním mistrem je Julien Chauvin.

0: Vyslechli jsme triovou sonátu pro dvoje housle a basso continuo D moll opus 1 číslo 12 La Folia Antonia Vivaldiho v provedení souboru Le Concert de la Loge, který vedl Julien Chauvin.
1: Český rozhlas D dur.
0: Koncert pro klavír a orchestr cis-moll napsal roku 1949 Francis Poulenc na objednávku Bostonského symfonického orchestru pro své první americké turné. Dílo spojuje neoklasicistní lehkost s lyrickými pasážemi a typickým francouzským šarmem, nechybí mu však ani nadhled a jemně provokativní humor. Premiéra se konala 6. ledna 1950, solového partu se ujal sám skladatel a orchestr řídil Charles Minch. My si nyní poslechneme nahrávku z roku 2018. Solistou je Alexander Tarol, londýnský filharmonický orchestr řídí Yannick Nézet-Séguin.

0: Dozněl koncert pro klavír a orchestr cis-moll Francise Poulenca. Jeho interprety byly Alexander Taro, klavír, londýnský filharmonický orchestr řídil Yannick Nezé-Segan.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Mši číslo 5 as dur komponoval Franz Schubert v letech 1819 až 22 a spolu s následující mší es dur patří k jeho nejrozsáhlejším duchovním dílům. V obou těchto vrcholných kompozicích se Schubert místy odklání od tradičního liturgického stylu a vytváří hudbu mimořádně osobní a výrazově bohatou. Schubertovu mši číslo 5 as dur nyní vyslechneme v tomto obsazení. Johanna Winkel soprán, Elvira Bill alt, Florian Sievers tenor, Artu Kataja bas, dále Kammerchor Stuttgart a Hofkapelle Stuttgart, které řídí Frieder Bernius.